květnu. Při srážce vlaku s člověkem zemřelo 15 lidí, loni 11. Od začátku roku drážní inspekce eviduje 70 usmrcených, meziročně o 20 méně. Vyplývá to z jejich statistik zveřejněných na webu. Český tenista Tomáš Macháč si kvůli zranění paty, jež ho trápilo naposledy na Roland Garros, několik týdnů nezahraje. Davis Cupový reprezentant na Instagramu uvedl, že má v levé noze trhlinu. Macháč doufá, že stihne alespoň část travnaté sezóny s vrcholem ve Wimbledonu. A ve čtvrtek ráno bude polojasno až jasno. Ojedinělé čekáme mlhy. V Čechách bude už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne opět přibývat oblačnost. Odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů. Na západě Čech naměříme 21 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv Rádia Bonton vás vítá Kateřina Vavřínová. Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Na základně ve městě Patra se vystřídají ve dvou turnusech. Česko taky bude mít připraveny dva vrtulníky, které v případě potřeby poskytne k zásahu v jiných evropských státech. Světová zdravotnická organizace potřebuje pro boj s ebolou v příštích 3 měsících 115 milionů dolarů. Prozatím má 35% částky, napsala to agentura Reuters. Čeští fotbalisté v noci na pátek středoevropského letního času odehrají v New Jersey proti Guatemale poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa v Americe. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se proti exotickému soupeři pokusí navázat na nedělní domácí triumf nad Kosovem a vítězně se naladit na vstup do šampionátu. A ve čtvrtek ráno bude polojasno až jasno. Ojediněle čekáme mlhy. V Čechách bude už během dopoledne na Moravě a ve Slezsku až odpoledne opět přibývat oblačnost a ve čtvrtek odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na západě Čech naměříme 21.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky a

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starým.

Není to telo mi a výbuch, ani moje tvář, ani ten stín pode mnou není můj.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv Rádia Bonton vás vítá Kateřina Vavřínová. Ministerstvo zdravotnictví navrhne podle premiéra Babiše v pondělí vládě zvýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Letos stát dává téměř 158 miliard. V květnu zemřelo na české železnici 18 lidí, což bylo nejvíce od začátku roku a opět víc než v loňském květnu. Při srážce vlaku s člověkem zemřelo 15 lidí, loni 11. Od začátku roku drážní inspekce eviduje 70 usmrcených, meziročně o 20 méně. Vyplývá to z jejich statistik zveřejněných na webu. Český tenista Tomáš Macháč si kvůli zranění paty, jež ho trápilo naposledy na Roland Garros, několik týdnu nezahraje. Davis Cupový reprezentant na Instagramu uvedl, že má v levé noze trhlinu. Macháč doufá, že stihne alespoň část travnaté sezóny s vrcholem ve Wimbledonu. A ve čtvrtek ráno bude polojasno až jasno. Ojedinělé čekáme mlhy. V Čechách bude už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne opět přibývat oblačnost. Odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na západě Čech naměříme 21 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv Rádia Bonton vás vítá Kateřina Vavřínová. Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Na základně ve městě Patra se vystřídají ve dvou turnusech. Česko taky bude mít připraveny dva vrtulníky, které v případě potřeby poskytne k zásahu v jiných evropských státech. Světová zdravotnická organizace potřebuje pro boj s ebolou v příštích třech měsících 115 milionů dolarů. Prozatím má 35% částky, napsala to agentura Reuters. Čeští fotbalisté v noci na pátek středoevropského letního času odehrají v New Jersey proti Guatemale poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa v Americe. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se proti exotickému soupeři pokusí navázat na nedělní domácí triumf nad Kosovem a vítězně se naladit na vstup do šampionátu. A ve čtvrtek ráno bude polojasno až jasno. Ojediněle čekáme mlhy. V Čechách bude už během dopoledne na Moravě a ve Slezsku až odpoledne opět přibývat oblačnost a ve čtvrtek odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na západě Čech naměříme 21.

cizí ženskou v cizím pokoji. Proč jsem před ně vůbec?

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv Rádia Bonton vás vítá Kateřina Vavřínová. Ministerstvo zdravotnictví navrhne podle premiéra Babiše v pondělí vládě zvýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Letos stát dává téměř 158 miliard. V květnu zemřelo na české železnici 18 lidí, což bylo nejvíce od začátku roku a opět víc než v loňském květnu. Při srážce vlaku s člověkem zemřelo 15 lidí, loni 11. Od začátku roku drážní inspekce eviduje 70 usmrcených, meziročně o 20 méně. Vyplývá to z jejich statistik zveřejněných na webu. Český tenista Tomáš Macháč si kvůli zranění paty, jež ho trápilo naposledy na Roland Garros, několik týdnu nezahraje. Davis Cupový reprezentant na Instagramu uvedl, že má v levé noze trhlinu. Macháč doufá, že stihne alespoň část travnaté sezóny s vrcholem ve Wimbledonu. A ve čtvrtek ráno bude polojasno až jasno. Ojediněle čekáme mlhy. V Čechách bude už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne opět přibývat oblačnost. Odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na západě Čech naměříme 21 stupňů.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
4: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
5: Rádio Bonton, zprávy.
6: U zpráv Rádia Bonton vás vítá Kateřina Vavřínová. Ministerstvo zdravotnictví navrhne podle premiéra Babiše v pondělí vládě zvýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Letos stát dává téměř 158 miliard. V květnu zemřelo na české železnici 18 lidí, což bylo nejvíce od začátku roku a opět víc než v loňském květnu. Při srážce vlaku s člověkem zemřelo 15 lidí, loni 11. Od začátku roku drážní inspekce eviduje 70 usmrcených, meziročně o 20 méně. Vyplývá to z jejich statistik zveřejněných na webu. Český tenista Tomáš Macháč si kvůli zranění paty, jež ho trápilo naposledy na Roland Garros, několik týdnu nezahraje. Davis Cupový reprezentant na Instagramu uvedl, že má v levé noze trhlinu. Macháč doufá, že stihne alespoň část travnaté sezóny s vrcholem ve Wimbledonu. A ve čtvrtek ráno bude polojasno až jasno. Ojedinělé čekáme mlhy. V Čechách bude už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne opět přibývat oblačnost. Odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na západě Čech naměříme 21 stupňů.
5: Česká hudba je doma na Rádiu Bonton. Rádio.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
8: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
9: V tom musí být celá liška.
10: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
11: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
12: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
13: Jsme energie tohoto města.
14: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: chci mít. Lucie Bílá zazní v první hodině ranního bontonu, stejně tak jako skupina Elán a Loizo. No tohle to byl obrovský hit, co říkáte, pamatujete určitě. No a dáme si taky Chrise Normana a Suzy Quattro, která měla včera narozeniny. Jejich obrovský světový hit Stumbling In, to je jasná věc.
1: Radio Bonton, počasí.
0: No, počasí, ať v tom máme jasno. Dnes bude jasno, 23 až 28 stupňů. Aktuálně máme v Praze slunečno a 15 je na teploměru.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
4: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Sános Y.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, i dnešní slunečné ráno žijeme spolu a já vám za to posílám obrovské díky. Kdo napsal muziku na první dvě desky zpěvačky Petry Janů? Jestli pak to víte, no jestli ano, tak máte náskok, pokud ne, tak já vám to samozřejmě řeknu v ranním bontonu a taky se dozvíte mimo jiné, kolikáté narozeniny má jedna z nejkrásnějších žen světa, Angelina Jolie dnes. Tohle všechno doplním samozřejmě hitovou muzikou, začínáme s Ricky Poveri, tak tedy skvělý den s Bontonem a Pělou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou, na rádiu Bonton.

0: Posloucháte Rádio Bonton, 9 minut po 8 hodině, ranní Bonton, program, dalo by se říct, je to ranní show, teď to dokonce samozřejmě frčí na všech rádích, už léta to frčí, ranní vysílání rovná se ranní show. Tak tedy, co vám ukážu já? Já vám teď ukážu, co zajímavého se stalo ve dnech s dnešním datem, tedy 4. června. V roce 1783 bratři Montgolfierové ukázali poprvé svůj horkovzdušný balón. V roce 1896 Henry Ford dokončil a otestoval svůj první automobil Ford Quadricycle. No, vypadalo to spíš jako takový kočár bez koní. 70 let by se dnes dožil geniální kytarista a skladatel Ota Petřina. V počátcích kariéry psal pro trio Golden Kids, později byl členem skupiny Bacilli, se kterou natočil slavné Planetárium. No a koncem 70. let spolupracoval především se zpěvačkou Petrou Janů. Na její první dvě alba Motorest a Exploduj složil úplně všechny skladby. Jeho synem je rapper a bubeník Marpo, současný partner zpěvačky Leny, která je zase dcerou Lenky Filipové. Herečka Veronika Jeníková má dnes, přátelé, 62. narozeniny. Hlavní dívčí role ve filmu Pozor, vizita, to byl její filmový debut. Jako Evičku Tričko si zase pamatujeme z kultovního filmu Pony a klid. Z televize je známá rolí Vendulky ze seriálu Ordinace v růžové zahradě. A teď to přijde, tramtarada, Angelina Jolie Pitt, rozená jako Angelina Jolie Foyt, je dnes 51 letá. Je držitelkou tří cen Zlatý globus a filmového Oscara, je označována za jednu z nejkrásnějších žen světa a jejím manželem je Brad Pitt. Ona sama se angažuje v humanitárních projektech po celém světě a je mimo jiné zvláštní vyslankyní Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. 11,5 minuty po 8 hodině je tady další muzika.
1: Radio Bonton.

0: Tak tohle to byla skupina Elán a taky skupina Loizo ve vysílání Rádia Bonton. 8 hodin 19 minut, je stále ještě ráno, je dopoledne v kalendáři 4. červen, no a pojďme se podívat, jak je to se svátkem, anebo se svátky. No, trošku odbočím, nejvhodnější domácí mazlíček je kočka či pes. Vhodná plemena u koček jsou britská krátkosrstá nebo ragdoll, to je taková krásná obrovská kočka chlupatá. U psů to je francouzský buldoček, doporučuje se také mops, jezevčíka nebo bišonek. To jsou takové typy dobytu. Pokud máte dům v zahradě, pořiďte si klidně žíhanou dogu. Pokud se jmenuje Tin, tak máte vyhráno a to hned na dvakrát. Tin má totiž svátek, ano, svátek psí, kdysi býval ten film a komiks, hodně dávno tomu, Rin Tin Tin, pamatujete? Kocour Krišpín má také důvod k oslavě. Tak tedy všecko nejlepší. Jak je to u dvounožců? To nás asi zajímá nejvíce. Svátek má Dalibor. Je to jméno slovanského původu, které znamená vzdaluj boj. No a k jeho známým nositelům patří zpěvák Dalibor Janda anebo herec a moderátor Dalibor Gondík. Známe je samozřejmě. Tak samozřejmě nejenom těmto pánům, ale i těm ostatním přeju všecko nejlepší. Dneska to řádně oslavte a já vám posílám za chvíli Václava Neckáře a taky Zuzku Norisovou z Bontonu.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.

0: da da down down. Zuzka Norrisová, Sugar Town, její obrovský hit. No, ono už je to nějaký čas, co ho natočila. Skoro 30 let bych to typoval, ano. To ale ještě 90. léta, nebo přelom 90. a 0. Každopádně tehdy s touhle písní Zuzka udělala obrovskou díru do světa, dokonce už měla smlouvu na celou desku, kterou bohužel nikdy nenatočila pro svoje zaneprázdnění v muzikálech. Nicméně, alespoň tuhle tu jednu píseň nám tady zanechala. Co se týče té další muziky na bontonu, za chvíli si dáme Půlnoc od Poetiky, bude tu taky Chris Norman a Suzy Quattro, jejich Stumbling In, budou tu taky zprávy a podíváme se, jak se má herec Petr Kostka. Ano, hlavní dvojrole Burešů ve filmu Zítra vstanu a opařím se čajem a další, samozřejmě Petr začínal kdysi v pohádkách, tak si to trošku probereme.
1: Radio Bonton, zprávy.
2: Hezké ráno, prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme generálporučíka Miroslava Hlaváče, který má od července nahradit Karla Řehku ve funkci náčelníka generálního štábu. Hlava státu od něj chce slyšet priority pro další rozvoj armády a jak naváže na dosavadní směřování českých ozbrojených sil. Statistici dnes zveřejní předběžné odhady květnové inflace. Analytici předpokládají, že mírně zvolnila z dubnových 2,5%, a to i přes stále zvýšené ceny pohonných hmot v důsledku konfliktu v Iránu. Na Vltavě v centru Prahy se dnes srazí lodě. Stane se tak v rámci simulovaného cvičení záchranných složek. Akce Loď 2026 bude inspirována reálnou tragickou nehodou lodí, ke které došlo v Budapešti v květnu roku 2019. Taktické cvičení policistů, hasičů i záchranářů proběhne v prostoru mezi mostem Legií a Palackého mostem a začne v 10 hodin dopoledne. Po vítězném vstupu do Ligy národů proti domácí Číně dnes české volejbalistky čeká zápas proti evropskému soupeři. Už za půl hodiny nastoupí proti 4. týmu světového žebříčku Polsku, se kterým se utkali Češky naposledy před 5 lety a na evropském šampionátu prohráli 1-3. Během dopoledne si ještě na obloze budeme užívat slunce, v Čechách ale začne v průběhu odpoledne od západu opět přibývat mraků a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají déšť, přehánky, ojediněle i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až později odpoledne a večer. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů.

0: Don't Turn Around, to je název písně, která právě teď doznívá od skupiny Ace of Base. Vy posloucháte Ranní Bonton a je 8 hodina 40 minut navrch, to znamená 20 minut nás dělí od té hodiny 9. Každopádně pojďme se podívat, co budeme vysílat dál. Za chvíli si dáme Sklíčka od skupiny Modus. Bude tu taky Lucka Bílá nebo skupina Alphaville a Forever Young, jak známe samozřejmě od Karla Gotta, Být stále mlád. No a pojďme se podívat zase trošku na kumšt herecký. Herce Petra Kostku si vybavujeme z hlavní dvojrole Jan Bureš, Karel Bureš ve filmu Zítra vstanu a opařím se čajem, anebo jako Carlose Pereiru z komedie Což takhle dát si špenát. Herec, který příští týden oslaví 88. narozeniny, na své role v pohádkách i natáčení s Karlem Zemanem zavzpomínal na Zlín Film Festivalu.
1: Nejraději člověk vzpomíná na ty začátky. To znamená, úplně první pohádku, kterou jsem dělal, byla Princezna Pampeliška. A to byl černobílý film. To byla doba, kdy prales se točil tak, že do ateliéru přivezli 3 smrčky a my jsme všelijak obcházeli, aby to vypadalo, že je to les. Byla to klasická pohádka a vzpomínám na ní nesmírně rád.
0: No tak ty smrčky mě zaujaly dnes v době filmových triků, počítačových a tak dále.

Co si budeme říkat? No, byla to taková doba kamenná, každopádně ty pohádky určitě rádi uvidíme i dneska, ty naše, samozřejmě. No, Petr Kostka při závěrečném galavečeru zlínského festivalu dostal ocenění Zlatý střevíček za celoživotní přínos kinematografii pro děti a mládež. Já si myslím, že si to určitě zaslouží.

0: Forever Young. Blíží se nám 9. hodina, jenom téhle té písně ještě samozřejmě všichni známe v podání Karla Gotta pod názvem Být stále mlád. Karol ji později natočil s velmi populárním německým raperem Bushidem a posléze vlastně tu verzi do češtiny s Leošem Marešem. Tak a my se pojďme podívat, co nás čeká v druhé 60-minutovce ranního bontonu. Eva Farná se svým manželem Martinem a píseň Ta o nás. Poslechneme si taky Dana Landu. No a do vysílání bontonu zasáhne i Prince temnot Ozzy Osbourne. Nádherná, krásná věc. Dreamer.
1: Radio Bonton, počasí.
0: No, tak tedy dnes s teplotami až do 27 stupňů, obloha jasná. No, jako na houpačce se projeví to počasí zítra. Bude oblačno až zataženo a teploty vystoupí na pouhých 16 až 21. Že by zas ten apríl, jako by jsme si ho neužili, že jo?
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Tak tedy ještě jednou buongiorno, krásné dobré ráno. Je přesně 9 hodin pryč, vy posloucháte ranní Bonton a já vám přeju úplně úžasný, skvělý, sluný den. Užijte si ho. Jaké teploty se můžeme dočkat teď v moři, severním, ale i středozemním, to se dozvíte už za několik minut od meteoroložky Dagmar Honcové. No proč? Protože už spousta z nás, nebo z vás, vyráží na dovolené. Proč ne? No, krom toho se taky podíváme, čím je zajímavé ráno. No, je to tak, takový start do nového dne, že jo, mimo jiné, teda samozřejmě, trošku to proklepneme, no, nebudu to natahovat. Pojďme popojet. Je tu Lenka Filipová, protože za všechno může čas. 9:01.
1: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu Bonton.

který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

Richard Sanderson, Reality. Posloucháte ranní bonton, dámy a pánové, já vám přeju krásný den, krásné dopoledne, 9 hodin 12 minut, pro někoho možná ještě ráno, no ráno je jedinečné díky čerstvému vzduchu, klidu, bez ruchu městského, jak kde, a zvýšené hladině kortizolu, která přirozeně startuje organismus. Jak je to konkrétně? No tak tělo postupně uvolňuje ten hormon s názvem kortizol, který nám dává energii. Ano, ráno je tak mozek nejlépe připraven na učení a řešení složitých úkolů. Tak právě proto asi ráno chodíme do práce. No, frekvence lidských i dopravních ruchů je nejnižší, což blahodárně působí na nervový systém a snižuje to celé stres. No a během noci se vzduch pročistí, ranní rosa na trávě uvolňuje svěží vůni a krása. No a pokud vstáváte, je dobré ten organismus nastartovat nějakou dobrou a vydatnou snídaní, kterou si možná dáváte právě teď. No, v životě to tak prostě chodí, a i když to je vždycky takové, jaké to je, někdy jsme nahoře, někdy jsme dole, někdy to nebude lehké. Nebude to lehké s Rišo Millerem.

0: žít podle počasí na rádiu Bonton.
1: Krásné ráno a já hlásím, že aprílový charakter počasí na začátku června má zelenou. Dnes po ránu pozor na ojedinělé mlhy, jinak je ale ráno jasné až polojasné. Odpoledne ale už opět začne docházet k přibývání oblačnosti. Bude to frontální vysoká oblačnost, no a později v odpoledních a večerních hodinách od západu očekáváme déšť, přehánky a ojedinělé také bouřky. Mimochodem v bouřkách se srážkové úhrny zastaví až na 15 litrech na metr čtvereční. V porovnání se středou se ale výrazně oteplí. Nejvyšší odpolední teploty budou na většině území Česka letní. 20 až 27 stupňů Celsia. Malinko chladněji bude opět v Karlovarském a v Ústeckém kraji, tam počítejte s teplotami na 21 stupních. No a pokud už byste rádi zahájili koupací sezónu a vyrazíte na jih Evropy, tak vězte, že Středozemní moře má teplotu od 18 do 20 stupňů Celsia. Severní moře je o poznání chladnější s teplotou jen kolem 13.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.
7: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na dek.cz.

jako by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. Byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno. Kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerugerud Mercedes je známá fráze. Navíc po vás faninky pod prsenky házej.

0: trochu, že potkali jsme refrén pro svoji sloku.
1: Tak, o nás, ta o nás. Píseň dozněla, Eva Farná, Martin Chobot dospívali, vy jste stále svědky ranního vysílání Rádia Bonton. No, co nás čeká? To nás nemine, se říká. Za chvíli Michal David, my máme prima rodiče. No a pak si dáme Ozzyho Osborna, kterého tak trošku proklepneme. O čem to bude? No, nechte se překvapit. Každopádně Ozzy Osborn taky zaspívá, no ale teď pojďme na nejnovější aktuální zpravodajství.
2: Rádio Bonton zprávy.
3: Hezké dopoledne. Růst spotřebitelských cen v květnu zpomalil. Meziroční inflace klesla z dubnových 2,5% na 2,1%. Oznámil to v předběžném odhadu Český statistický úřad. Zase vyděláváme o něco víc. Průměrná mzda v Česku v prvním čtvrtletí meziročně stoupla o více než 8% na 50 282 korun. Po zahrnutí růstu cen tak reálně vzrostla o 6,4%. Případ hasiče a úřednice odsouzen za pochybení při havárii na řece Bečvě v roce 2020 míří k nejvyšší instanci. Vsetínský soud obdržel dvě dovolání. V Polsku se zřítil malý vrtulník. Pilot katastrofu nepřežil, informují o tom polská média. Vrtulník havaroval v noci. Vrak a tělo se podařilo najít dnes. Basketbalisté New Yorku Knicks ovládli úvodní utkání finálové série NBA. Na palubovce San Antonia zvítězili 105-95. Zápas zakončili šňůrou 11-0. Dopoledne bude ještě krásné slunečné, během odpoledne se ale od západu přiženou mraky a hlavně na západě Čech se opět objeví přehánky, déšť a nebo bouřky. Teploty nejčastěji mezi 23 a 27 stupni, na západě bude kolem 21.
2: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

Ozzy Osbourne na vlnách rádia Ponton, 9:41. No a pojďme se za chvíli, nebo na chvíli zastavit právě za Ozzy Osbournem. Co se týče jeho života, no on byl docela divoký, působil nejdřív jako zpěvák Black Sabbath, později solová kariéra, potom opět Black Sabbath a tak dále, pořád se to točilo mezi těmito muzikanty. Každopádně Ozzy nás opustil loni 22. července, tedy roku 2025 ve věku 76 let. Hlavní příčinou byl infarkt myokardu, no a v posledních letech navíc hudebník čelil vážným zdravotním komplikacím, jako byla Parkinsonova choroba a taky nádor na páteři. Co se týče jeho divokého života, no Ozzy Osbourne ve svých divokých letech pil především koňak a vodku, byl známý extrémním, jak bych to řekl slušně, požíváním dobrých nápojů v uvozovkách, kdy podle svých slov zvládl vypít 4 láhve koňaku denně. Neumím si to představovat, osobně bych byl mrtvý člověk. Každopádně on to navíc ještě kombinoval s užíváním drog a léků, no a samozřejmě ke konci života kvůli vážným zdravotním problémům a právě té Parkinsonově chorobě přísně

0: vlastně abstinoval. Myslím, že si ten život užil docela pestře. Každopádně ta jeho muzika je skvělá a bude tady s námi ještě dlouho. Na Bontonu za chvíli třeba skupina Toto, dáme si klasitku od nich, to je Afrika, budou tu taky ABBA a nebo Mňága až Dior. Právě teď.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Skupina Toto Afrika. No a z Afriky pojďme zpátky do studia pražského, přátelé. Ano, to byla ta poslední věc ode mě pro vás. Budu se těšit zítra v 8 na ranním bontonu. Milan Fiala vám přeje krásný, fantastický den a kolegovi Danovi Kostkovi přeji též. Užij si to, kamaráde.
1: Já ti moc, Milane, děkuji. I ty si užij krásný volný slunečný den. No a já se do toho pustím. Za chvilku písničková přání, tak půjdeme na to.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
7: Připraveni na letní zážitky? S Penny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
8: Radio Bonton a Dan Kostka.
1: Ano, přátelé, kamarádi, zdravím vás, přeju vám nádherné čtvrteční dopoledne. 10. hodina je tady, no a jsou tady také vaše písničková přání s datem 4. června, tak velká příležitost pro to udělat nějakou hudební radost jednak sobě nebo vašim známým kolegům v práci. No, nechám to opět na vás, také na SMS čísle 736 300 888, kam už teď můžete vaše zprávy posílat. Pište klidně také na Face anebo na Instač, i tam si vás najdu. No a už za chvíli jsou tady vaše první SMSky, tak pojďme na to, Dalibor, tak ten dneska slaví svůj svátek. Pánové, vám přeju všechno nejlepší. No a právě vám teď patří ta úplně první písnička. Tady jsou Village People.

Krásné čtvrteční dopoledne, vážení buntoňáci, tak tohle byly Reddy Kirkon, s vámi také dnešní písničková přání. Pojďme na to, dobré dopoledne, bunto nepíšete, chtěla bych vás poprosit o zahrání písničky Obyčejný svět od Abraxasu pro krásný den mým kolegyním z České pošty. To přeje Denisa. Tak Deňo, díky za zprávu, zdravím všechny kolegyně z České pošty samozřejmě. No a právě teď už jsou pro vás připravení Abraxas, tak tady je máte.

Tak to byly Starship na Bontonu, s vámi jsou také čtvrtečně vyladěné písničky na vaše přání. Tak pojďme dál, nám další zprávy, které už dorazily. V jedné z nich píšete: dobrý den, prosím, zahrajte písničku Arabella od Dary Rollins pro kuchařinky ze Štětí od Šéfové. Tak milé kuchařinky, zdravím do Štětí, už za chvilku je tady vaše písnička, teď ovšem ještě jedno přání. Ahoj Dane, tak po půl roce jsme tu zase. Zahraj prosím tě pro Jardu Kavena a jeho Modrou krásku Ať na to šlape, píseň Princezna Arabella. Děkuji moc, napsal Kulin. Takže vás všechny zdravím, přeju vám nádherné dopoledne. No a Darina Rolincová je právě teď připravená zaspívat tuhle nádhernou písničku. Tak ať se vám líbí.

0: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart. Partner pro vaše úspěšné podnikání.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
0: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 000 korun. UniCredit Bank.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
10: Ahoj, tady je Kateřina Marie Tichá. Přeju vám hezký den s rádiem Bonton.

To byla Kateřina Marie Tichá a její Plamen na Buntonu. Tohle jsou také vaše písničky na přání s datem 4. června. No a do nich píšete: zdravím všechny, co poslouchají tohle parádní rádio, Rádio Bonton. Poprosím, jestli byste zahráli Zuzanu Michnovou a písničku s Luisem. Moc děkuji a s pozdravem Honza z Prahy. Tak milý Honzíku, velmi rád vám tuhle písničku pouštím právě teď, tak si ji užívejte. Hezký den vám přeju.

Na rádiu Bonton právě teď dospívala Sandra. Krásné dopoledne, vážení bontoňáci. Tak co dalšího píšete, komu dalšímu budeme dělat nějakou tu pěknou hudební radostku? Například tady, ahoj Dane, prosím o zahrání písničky od Pavla Vítka Anita. Všem krásný sluníčkový den a díky. Tak tohle píše Káťa. Milá Káťo, tak užívejte parádního dne. No a také Pavla Vítka, teď ho tady máte, připraveného jen a jen pro vás. Tak.

Slavná to trojka kapela Bee Gees na Bontonu. Také čtvrteční písničky na přání, které jsou v plném proudu. No a do kterých píšete: Danečku, dobrý den, zahraj mi prosím od Marcely Holanové písničku Sláva jsou pály. Děkuji. Romana píše, takže Romčo, tak doufám, že vám tuhle písničkou udělám parádní radost a parádní čtvrtek, který je právě teď ještě skoro celý před námi a plný sluníčka, tak pojďme na to, tady máte.

Tak to byla krásná týmová práce s Palo Haberou a kapelou Tým na vlnách Rádia Bonton. Za chvíli je tady 11. hodina, pojďme ještě rychle na další hudební přání. Vy píšete dobrý den, prosil bychom zahrát písničku od skupiny Holky si senzační. No a posíláme ji všem pro radost. Marie a Kája, děkujeme. Tak děvčata, díky za zprávu, díky za písničku, tady ji máme úplně všichni, tak ať se vám líbí. Hezký den vám přeju.

0: Další senzační píseň, to byly Holky na Bontonu, necelou půl minutku před 11. hodinou. Po 11. už chystám také další muziku, bude to třeba Sagmantofy. Jako další Petr Kolář a s ním Leona Machálková. A taky Shaken Stevens. Tak hezké dopoledne a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: A už za malou chvíli společně mrkneme také na Dalibora, právě on dnes slaví svůj svátek. Do té doby další muzika, například Shane Ward, Elani a teď už Karel Gott.

0: Honza Kalousek zpíval na rádiu Bonton 11 hodin skoro 20 minut. Já vám přeju krásné čtvrteční dopoledne. Dnes s Daliborem v čele, právě on 4. června slaví svůj svátek. Jak jsem zjistil, tak mužům tohoto jména prý nechybí inteligence a hravost, na druhou stranu ale umí být neskutečně náladový a také líní. Jinak při prvním náznaku problémů prý mívají tendenci prásknout za sebou dveřmi. No a proto by se měli celý život učit, že překážky se musí zdolávat a ne jen obcházet. Jinak neradi se podřizují, no a zaženete-li je do kouta, tak spolupráce, tak té se od nich rozhodně nedočkáte. No, Dalibor malinko náladový, v každém případě doufám, že dnešní nálada je výborná, protože slavíte, pánové, a slavte, jak jen umíte. Ještě jednou vám za celé rádio Bonton přeju všechno nejlepší k svátku. Doprava je tady už za malou chvíli, no a za několik málo minut také další muzika, třeba The Blavit a nebo Dalibor Janda. Tak zůstaňte s námi.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku, máme auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
4: děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Jsme
7: energie tohoto města.
8: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
12: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: To byl Dalibor Janda na Bontonu, je 11:30, čas podívat se na dopravu.
1: Rádio Bonton doprava.
0: A začínáme na jihu Čech v Táboře. Pozor, tady v ulici Nábřežní, kde havarovala dvě osobní vozidla. Problémy hlásí také Ústí nad Labem, v ulici Malá Hradební havaroval osobák. No a ještě Litoměřice, ulice Masarykova. Tady jsou dva osobáky v sobě, navíc odtud hlásíte velmi silný provoz. Takže počítejte se zdržením, jezděte v klidu a pohodě, a hlavně opatrně. Přeju vám šťastnou cestu. No a muzikám to bude třeba Anna K, také Sagvantofi, anebo Ellie Goulding na Bontonu.

0: když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil, jestli chvíli, malou chvíli mám.
1: Čtvrteční dopoledne trávíte na vlnách Rádia Bonton, tak moc díky za vaši přízeň, tohle byla Anna K. Za chvíli 12. hodina, no a k tomu dnešnímu, tedy čtvrtečnímu obědu, vás dovede ještě další skvělá muzika. Bude to třeba Petr Kolář s Leonou Machálkovou, také Petr Rezek, no a teď už Milan Farmer. Tak pohodový poslech přeju.

0: Na rádiu Bonton Albano a s ním Romina Power, minutku po 12. hodině. Za chvilku už tady bude také Lucka Vondráčková. Jako další se o slovo, nebo spíš o píseň, hlásí také Marek Ztracený. A budou Queeni společně s Davidem Bowiem. No a jakže bude zítra, tedy v pátek, na to se pojďme podívat.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Na zítra oblačno až zataženo, od západu čekáme na většině území déšť, jinak večer už bude ustávat srážek a ubývat oblačnosti až do vyjasnění, no a nejvyšší denní teploty 16 až příjemných 22 stupňů Celsia.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: No a my už společně za malou chvíli vyrazíme na výstaviště v pražských Letňanech. Dneska tam začíná jedna opravdu velmi, velmi speciální akce. Do té doby další muzika, teď už je to Věra Špinarová.

0: To byli Pet Shop Boys na vlnách Rádia Bonton. Krásný čtvrtek s datem 4. června vám všem přeju. Pokud patříte mezi tu zvídavou část naší populace, měl bych pro vás pravda jeden tip, možná už na dnešní den, protože na výstavišti v Pražských Letňanech právě dnes začíná veletrh vědy, který potrvá až do soboty. Nabídne stovku interaktivních expozic, no a desítky přednášek s diskuzemi. Mimochodem, návštěvníci si budou moci například vyzkoušet simulované řízení jaderného reaktoru, anebo zastřílet na laserově ultrazvukové střelnici, ale čeká vás tam to samozřejmě mnohem víc. Naopak to je sympatické, vstup je zdarma, takže nic platit nebudete, jen budete koukat, hrát si, no a dozvídat se nové a nové věci, tak pokud tam vyrazíte, skvěle si to tam užívejte. Já už za chvilku vyrazím na cesty, podívám se na to, jak to teď aktuálně vypadá s dopravou, no a muzika, to budou třeba USA for Africa, anebo kapela Krištof na Bontonu, tak zůstaňte s námi.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

0: Posloucháte Radio Bonton, tohle byly USA for Africa, 2 minuty po půl jedné, čas na dopravu.
1: Radio Bonton, doprava.
0: A míříme na dálnici D1, tady máme problém mezi 94. a půltým až 93. a půltým kilometrem ve směru na Prahu, kde právě teď policisté řeší nehodu nákladního vozidla s osobním. Bouralo se také na D8, pozor na 7. kilometru ve směru na Prahu, kde jsou v sobě 2 osobáky, no a míříme ještě na Strakonicko, tady opatrně na silnici první třídy číslo 4 u obce Trunkovice nad Volyňkou, kde havaroval nákladák. Tak opatrně přeju vám šťastnou cestu a posílám Lucku Vondráčkovou, bude také Glenn Medeiros anebo Marek Ztracený.

Posloucháte Rádio Bonton. Možná si na Lucku vzpomínáte ještě na malinkatou, kdy v roce 1992 poprvé usedla za, dalo by se říct, moderátorský mikrofon a stala se moderátorkou pořadu pro děti a mládež Marmeláda. Už o rok později, tady v roce 1993, pak vydala své úplně první stejnojmenné album Marmeláda. Ovšem tohle to už bylo něco jiného. To byl Vítr a Lucie Vondráčková na Bontonu. A to přesně úderem 1:15. Já vám přeju krásné čtvrteční odpoledne plné výborné muziky. Za chvíli to budou třeba Jelen s Janou Kirchner, také Hanka Zagorová. No a teď už na Bontonu Phil Collins.

0: Na rádiu Bonton kapela Bony M, půl minutku před 13. hodinou. Já vám přeju hezké odpoledne, mám pro vás také další muziku. Zaspívá Petra Janů. Jako další na řadě budou také Mandraže. A nebo FR David. Tak hezký čtvrtek a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No a jaké, že to bude v pátek, takové trošku zamračené, dalo by se říct, oblačno až zataženo, od západu na většině území déšť, ovšem večer, to už by mělo srážek ustávat, podobně jako oblačnosti ubývat, no a nejvyšší denní teploty, no, nějak to vydržíme, 16 až 22 stupňů na jižní Moravě.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Ano, teď už máme 2 minuty po 13. hodině a společně jedeme dál čtvrtečním odpolednem. Už za malou chvíli si navíc uděláme takovou příjemnou pivní zastávku, ovšem teď už další muzika. O ní se postará Helena Vondráčková.

0: czasem cicho jak palający śnieg.
1: Tak dobry na zakres.

0: FR David na Bontonu. Já vám přeju krásné odpoledne ve čtvrtek 4. června. Možná jste po obědě dostali chuť na něco dobrého, na něco takového toho zrzavého, zlatavého, s pěnou na vrchu. No, asi vám to něco říká. V každém případě mám pro vás dobré zprávy, protože v termínu od 5. do 6. června, tedy už zítra a v sobotu, se v parku Parukářka na pražském Žižkově uskuteční další ročník pivního festivalu Žižkovské pivobraní. V areálu festivalu čeká na návštěvníky ochutnávka mnoha českých mini pivovarů a malých pivovarů a také samozřejmě bohatý doprovodní program jak pro dospělé, tak i pro děti. Takže pokud máte chutě, zajděte, ochutnávejte a skvěle si to v parku Parukářka o víkendu užívejte. Já vám přeju dobrou chuť a dobrou zábavu, posílám výbornou muziku, za chvíli třeba Petra Janů a také Mandraže, no a chystám i další dopravní informace. Tak zůstaňte s námi.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
4: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
3: Takže tak.
4: Volejte AAA Auto 800 110 800.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
6: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
7: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
13: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: To byla Petra Janů na Bontonu, teď už dopravní informace.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: A ty startujeme na dálnici D1, tady pozor na 94. kilometru ve směru na Prahu, kde se stále řeší nehoda náklaďáku s osobním vozidlem. No a D1 ještě jednou, tentokrát exit 15 ve směru na Brno, kde havaroval náklaďák s osobákem, tak opatrně. No a míříme ještě na D11, bouralo se tady na 42. kilometru ve směru Hradec Králové, tak opatrně. Přeju vám šťastnou cestu, no a posílám další skvělé hity. Za chvíli bude jeden od Enrika Iglesiase, budou také Olympik, anebo Tomáš Klus právě teď.

0: Radio Bonton.
1: Would you dance?

Na Rádiu Bonton dalo by se říct další z té kategorie zpěváků, které můžeme zaškatulkovat jako lamači dívčích srdcí, tak tohle byl jeden z nich, Enrique Iglesias, právě teď u nás na našich vlnách. Já vám přeju hezké čtvrteční odpoledne, nezapomeňte, že Dalibor dnes slaví svůj svátek narozeniny, ty má třeba herečka Veronika Jeníková, tak přejeme jen a jen to nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, co si budem povídat. No a do 14. hodiny další muzika budou třeba Nightwork, také Nazaret, no a teď už na Bontonu Ilona Čáková. We'll be right back.

Dívej se mi do očí a najdi sílu říct, odcházím láskou navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

doufám, že konečně už najdeš v sobě kousek cti. Tornero, přesto mi krásně zní.

0: Tak to byli Smoukáči na Buntonu. Dvě minutky nám schází do 14. hodiny. Já vám přeju hezké čtvrteční odpoledne. No, koukám také po další muzice, vidím tady dvě dámy kamélie. A tak si je dáme jako Robinson. Budeme zpívat po 14. hodině společně s nimi. No a jakže bude vypadat další muzika? Oni se postará třeba také Voxel. A nebo Rick Astley. Tak to by bylo, já vám přeju hezký den a pohodový poslech.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: No a už za malou chvíli do studia nakráčí také kolegyně Dagmar Honcová. Před námi je pátek a víkend. Jaký vlastně ten poslední den pracovního týdne bude, dozvíte se už za malou chvilku. Tak zůstaňte s námi, teď ovšem další muzika. Tady už jsou Eláni.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 kilometrů. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Psáno s Y.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
11: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
12: Ano, 14 hodin tomu 17 minut, já vám přeju krásné čtvrteční odpoledne. Jaké že to s počasím bude zítra? Na to právě teď odpoví naše kolegyně Dáša. Pojďme na to.
13: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na pátek. Počítejte s tím, že páteční ráno a dopoledne bude pořádně ospalé. Na většině území Česka bude zataženo s deštěm nebo s přehánkami a ojediněle se budou vyskytovat také bouřky. Až později v odpoledních hodinách bude od západu docházet k ubývání oblačnosti a k ustávání srážek. A bude to chtít i dlouhý rukáv. Nejvyšší odpolední teploty se totiž zastaví nejčastěji mezi 15 až 20. Pouze na jižní Moravě naměříme až 22 stupňů Celsia. A teď mám dobré zprávy pro vás, pro všechny, kteří plánujete na 6.6. venkovní aktivity a nebo třeba svatbu. Buďte v klidu, zůstanete v suchu pod slunečným počasím a při teplotách do 25 stupňů Celsia.

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: Vyhoďaté duo Kamélie na vlnách Rádia Bonton.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Ano, teď už míříme na cesty, začínáme na dálnici D11, tady pozor na problém na 42. kilometru ve směru na Hradec Králové, kde boural autobus neprůjezdné, jsou tady dva jízdní pruhy a vy tady počítejte s komplikacemi. No a bouralo se také na dálnici D5, tady pozor mezi 55. až 56. a půltým kilometrem ve směru na Plzeň, kde havarovala dvě osobní vozidla, tak opatrně přeju vám šťastnou cestu. A muzika to bude třeba kapela Team, také Mike Oldfield a Meg Urill. No a teď už opět a Radeček.

0: Aj za to všetko láska môžeš ty.
1: Tak to byla kapela Tým na Rádiu Bonton, řekl bych, taková krásná píseň na rozloučení a zároveň krásná píseň na přivítání a Markétky Majerové. Za to všetko láska můžeš ty. A je to prostě, hele, a tak to prostě to. Je a máme to. Markétka Majerová opět se mnou ve studiu. Markétko, rád tě vidím, ahoj, krásný den přeju.
2: Já tebe, ahoj.
1: Máš se dobře, máš nám něco co říct, máš něco zajímavého za sebou, jakože z těch točících tvých různých dní. Koukám, že jsi dneska nějaká zase přimalovaná, tak to, jo. Jsi normálně nebo jsi zase z natáčení?
2: Já jdu z natáčení.
1: Já podívej se, si... jak já už tě znám, holka.
2: No, já se, protože já si jinak nenamaluju a nenamaluju, viď. Já jsem si dneska povídala s naším kolegou Jindrou Eklem o jeho zahrádce a pak jsem přejela za kaskadérem Petrem Hnětkovským, s kterým jsem slíbila, že se budeme bavit jenom o rajčatech. A on říkal, tebe nezajímá, kolik jsem toho měl zlomenýho, nebo jaký byl Johnny Depp, když jsem si točil, nebo. No tam se nedalo odejít, rozumíš, jako rajčata najednou byly v druhém plánu, hned za jahodama. A to víš, že jsme probrali úplně všechno.
1: No tak výborně.
2: I to, jak když jezdí na dvou kolech, jako naklopený auto, tak na podvozku, na tom naklopeném autě si vozí vlastní manželku.
1: Ježišmarja,
2: no.
1: Ještě nikdy nepřipláct.
2: Ne. A prý nejdřív běhala podél toho auta, aby se přesvědčila, že se to auto ani nevrkla, jo.
1: No fuj, teda.
2: Já jsem říkala, tak ty si nejdřív uštval podél auta a pak byla ráda, že se svezla být na podvozku.
1: Pak uklouzne kolo na rajčeti a budem.
2: No, a je vymalováno.
1: No tak výborně, to tak jako ty si to měla výživné, tak doufám, že výživné to bude i dále s našimi posluchači po 15. hodině. A já se odkutálím.
2: Tak kutálej se, kutálej, ahoj.

0: taky broučinasky. I Alvaro Soler. A mrknem na to, jak bude.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Tak už se tady na to dívám, ale běhá mi přesto reklama, takže nic moc nevidím. Tak začneme nočními teplotami. Ty budou od 12 do 14 stupňů, takže je to o fous lepší, než to bylo včera. A zítra bude oblačno až polojasno, sem tam nějaký ten déšť nebo bouřka a teploty 15 až 19.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, máme už čtvrtek, 4. června, svátek mají Daliborové a zaujalo mě, že dneska se slaví Mezinárodní den objímání koček. Tak za chvilku zjistíme, co to znamená a do té doby třeba Petr Muk, kapela Krištof anebo ABBA. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Krásné odpoledne s rádiem Bonton, pardon, je 15 hodin a téměř 20 minut 4. června a je Mezinárodní den objímání koček. Tak přátelé, ten je proto, abychom našim mazlíčkům věnovali ještě více pozornosti než obvykle a protože kočky většinou mazlení dvakrát nevyhledávají, tak jim tu lásku můžeme projevit jinými způsoby, jasně, nějaký ten mls. A máme prý dát pozor na stres a nenutit kočku do objímání, když se jí to nelíbí. Radši podrbat na místě, kde to má ráda, za ušima, na bradě, prostě tam, kde to vaše kočka má ráda. A také prý můžeme zkusit komunikovat s kočkou její vlastní řečí. Tedy, já to teda večer vyzkouším, až přijdu domů, jestli teda tripy, můj toulavý kocourek se staví, upřeně se na ní podívejte a pomalu zamrkejte. To je kočičí projev důvěry a lásky, který nám prý často oplatí. Tak já nevím, já se na něj upřeně dívám vždycky, když ho za něco plísním a nevím, jestli mrká nebo ne, ale vyzkouším to, upřeně se podívám, pomalu zamrkám a budu čekat, jestli mrkne zpět. Konec konců projevte lásku své kočce nebo kocourovi tak, jak chcete. Dneska je Mezinárodní den objímání koček, tak proč ne?
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
3: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
2: Takže tak.
3: Volejte AAA Auto 800 110 800.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
7: Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
9: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Jsme energie tohoto města.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
14: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
15: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
16: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.

Krásné odpoledne s rádiem Bonton, je 15 hodin 42 minut a dneska slaví svátek Daliborové. Tak milí Daliborové, my se na vás hnedle medle podíváme. Tak vaše jméno se skládá ze dvou částí, Dali, což znamená oddaluj, a Bor, které pochází ze slovanského slova a označuje boj. Takže to vykládáme jako ten, kdo se snaží oddálit boj, nebo vyjednavač. Tak Daliborové, vám opravdu nechybí inteligence a hravost. Na druhou stranu ale teda umíte být náladový. Někdy i líní, tak pozor na to. A při prvním náznaku problému máte fakt chuť za sebou jako radši bochnout dveřma. Takže se celý život učíte, že překážky se musí zdolávat a ne obcházet. Taky se neradi podřizujete. A když se pro něco nadchnete, tak o tom dokážete přesvědčit opravdu celý svět. Takže Daliborové, všechno nejlepší k vašemu svátku a pořádně si ho užijte.

0: Škorpioni na rádiu Bonton chvilku před 16. hodinou. Po 16. už bude například Marika Gombitová. Taky Eva Farná. Nebo Adel. A zítra někde sprchnem.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Protože zítra bude oblačno až polojasno, od západu pak s přeháňkami nebo občasným deštěm, taky může přijít nějaká ta bouřtička a maximální denní teploty 15 až 19 stupňů.
2: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, je 16 hodin a 2 minutky k tomu a pranostika říká, jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. No to se někdo snažil tady o rým. Vypadá to dobře, protože ty teploty se budou jenom zvyšovat. Třeba pondělí, úterý už jsme zase na 24, takže já se o září nebojím. Stejně jako o dobrou muziku, čeká nás Belinda Carlisle, Eva Farná a začneme s kamufláží. Tak hezké odpoledne s Bontonem.

0: S Rádiem Bonton máme 16 hodin 18 minut a dneska máme ten den, kdy máme objímat svoji kočku nebo kocoura. Takže přátelé, není to jen tak, jakože je to svátek všech, kteří mají doma kočičího miláčka, ale kočky nám pravděpodobně podle vědců prodlužují život. Tak přátelé, nejenom, že je to s nima teda někdy o život, někdy zase vykouzlí úsměv na rtech, ale 20 let probíhal výzkum, který na konci ukázal, že majitelé koček méně často umírají na infarkt a mrtvici než lidé, kteří kočičí lásku nikdy nepoznali. Já bych to pozměnila, jo. Ta kočka vás dokáže tak vytočit, že vy jste tak odolní, že pak vás žádný infarkt nebo mrtvice neskolí. Ale lidé bez koček, abych to zase vzala vážně, měli pravděpodobnost úmrtí na infarkt o 40% vyšší a pravděpodobnost úmrtí na jiné kardiovaskulární onemocnění, včetně mrtvice, o 30% vyšší než lidé z kočičích rodin. Tak to už stojí za zamyšlení, jestli dneska, pokud máte doma kočičího miláčka, mu nedáme třeba nějaký speciální pamlsek, já už se na to svýho tuláka tam těším. Prý máme kočkám vykartáčovat srst, protože to úplně milují. Nevím, teda mám několik let, tuláčka, kocourka, v životě se mu srst nekartáčovala, chodí úplně čistionkej, furt je umytej, protože se mě sám. Já to na něj dneska zkusím. Jestli zítra budu zdrápaná, tak to neplatí na všechny. Ale vy samozřejmě udělejte svému kočičímu miláčkovi radost, čímkoliv chcete. A já to pro vás teď budu mít Adele za pár okamžiků na rádiu Bonton.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
4: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
3: Takže tak.
4: Volejte AAA Auto 800 110 800.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
7: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
6: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
7: Co si vezmu na sebe?
6: Zalando.
8: Nenechte si ujít výprodej Věsku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Věsk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.

0: Bonton doprava.
1: Tak kde si dáváme pozor, 16 hodin 30 minut a v Hradci Králové na Gočárově okruhu se srazil motocykl s osobním vozidlem, komunikace je průjezdná jenom jedním jízdním pruhem, takže tam buďte opatrní. A v Praze v ulici Jana Želivského se je hlášena srážka dvou osobních vozidel, takže tam taky pozor, to vypadá, že je kousek pod křížením s Olšanskou. Kamkoliv jedete, jděte prosím pěkně opatrně.
0: Radio Bonton. Radio Bonton.

Sapat Lesbians na rádiu Bonton v 16 hodin 42 minut a já už se dívám, co pak se 4. června stalo v historii. Musím říct, že je to takový pěkný, pestrý den. Ku příkladu, v roce 1070, to je fakt jako dávno, v jeskyni vyrobili první plesnivý sýr a nazvali ho Roquefort. Ano, bylo to ve Francii, nedaleko právě městečka nebo obce Roquefort. Psal se rok 1070. Takhle starý je ten sejra. V roce 1783 bratři Montgolfierové veřejně ukázali svůj horkovzdušný balon. A myslím si, že v tom roce 1783 to bylo velké pozdvižení. A pak se tady koukám na rok 1896, kdy Henry Ford dokončil a otestoval svůj první automobil Ford Quadricycle. Musím říct, že ono to jako vypadá i jako kolo. Ono to vypadá jako vozík teda za koně, jo. To nevypadá jako auto. Ta kola jsou jako u jízdního kola, jsou čtyři a mezi nima je tak jako vyvýšené sedátko, jako má vozka prostě, který má před sebou koně, akorát, že to má motor. A tento kousek, tady ten prototyp, byl prodán za $200. A Ford ho později vykoupil zpět a dneska je exponátem v muzeu Henryho Forda v Detroitu. Tak tím asi události dnešního dne ukončím, protože je jedna hezčí než druhá a nebudeme se zabývat válkami a různými jinými záležitostmi. Budeme se zabývat muzikou. Čeká nás Anastasia, Olympici a teď Meat Love. Tak hezké odpoledne.

Petr Janů na rádiu Bonton v 17 hodin. Za chvilku třeba Miroš Biro s Davidem Žbirkou. Taky Marek Ztracený.

0: a zítra bude fajn, jsem tam s prchnem.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Přesněji bude oblačno až polojasno, od západu s přeháňkami nebo občasným deštěm. I bouřku můžeme zažít. A maximální denní teploty 15 až 19.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne, je 4. června, svátek slaví Daliborové a začíná festival Praha srdce národů. Tak na to se podíváme za chvilku podrobněji. Do té doby třeba Modern Talking, pak tady mám taky finalisty Superstar 2009 a Desireless. Tak hezké odpoledne s Bontonem.

0: Stane taky tykaram na rádiu Bonton v 17 hodin 22 minut. A já už se dívám na Mezinárodní festival Praha srdce národů. Už se to koná po 28. jo. A je to festival národnostních menšin a etnik, který začal dnes a poběží až do neděle. Je to samá pozitivní energie. Abyste věděli, co vás čeká, jo. Tak vás čeká hudba, tanec, zpěv. Pak když se tady ještě podívám dál, tak přehlídka krojů, výstavy, tvořivé dílny, řemesla, školy tance. Prostě všechno se to hýbe, všude je cítit radost a najdete tento festival v centru Prahy. Stačí se projít a na každém kroku na někoho narazíte a pravděpodobně bude v kroji. Takže kdyby se vám chtělo, od dneška až do neděle festival Praha srdce národů.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
7: Stavebniny Dech přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberva Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dech.cz.
8: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Dávno už vím, že chodím jak tě.

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál. Pozbírej, co okolo zbylo.

0: Už je skoro 6:45. To znamená, že je nejvyšší čas vyrazit se projít ven do krásného večera. Zítra nám může sem tam někde sprchnout, to už jsme si dneska říkali. Tak pozor na to, ale teploty budou docela v pořádku, protože se budou pohybovat až kolem 19 stupňů. No teplej bude příští týden, teď bohužel ne. V každém případě Markéta Majerová vám přeje, abyste si parádně dnešní večer užili. Zítra ve 3 se zase na vás moc těším. A teď vás tu nechám ve společnosti například kapely Europe, bude taky Xindl X a teď Taylor Swift. Tak hezký podvečer a večer s Bontonem.
1: Radio Bonton. Radio Bonton.

přidejeme nám hrad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.

0: Business Party.
1: Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a produktový navíc marketingový manažer Hyundai Motor Czech, pan inženýr Marek Trešl. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak jak jste na tom letos? Udržíte druhé místo na českém trhu?
2: No, aktuálně se pereme mezi druhým a třetím místem, ale budeme bojovat jako lvi, abychom pokud možno před koncem roku na to druhé místo dosáhli.
1: Bude to boj?
2: Bude to velký boj.
1: Co vás čeká letos v oblasti partnerství a sponzoringu?
2: Zahájili jsme novou éru pro Hyundai v České republice. Spojili jsme se s nejprestižnější a největší sérií městských a regionálních běhů, která se nazývá Ranček a je spojena například s nejvýsostnější událostí, jako je Pražský maraton, který proběhl na začátku května, a těší nás jak události, které probíhají tady v Praze, tak ty, které mohou využít příznivci běhání v regionech. A teď jsme absolvovali například akci v Českých Budějovicích a těšíme se na 13. června do Hanácké metropole, do Olomouce.
1: Co dalšího plánuje Ranček?
2: Tak Ranček, kromě těch událostí v regionech, tak se na začátku září vrátí do Prahy, a to s oblíbenými akcemi Night Run, který je spojen s tím, že se už září dříve stmívá, má to jedinečnou neopakovatelnou atmosféru a také s 5-kilometrovým během pro ženy. A budeme velmi rádi partnerem i těchto zajímavých událostí.
1: Vy jste partnerem i Ecorally.
2: Ano, podporujeme posádku Michal Žďárský, Jakub Nábělek. Aktuálně máme velkou radost z toho, že vedou jak český pohár Ecorally, tak Evropu, nebo můžeme říct svět, ale většinu z těch událostí, které probíhají, tvoří právě závody v Evropě.
1: No a nesmíme zapomenout ani na TCR.
2: TCR, tým Janík Motorsport, má za sebou první dva závody. První byl v chorvatském Grobniku, druhý na rakouském Salzburgringu, no ale samozřejmě pro nás je vrchol sezóny, na který zveme velmi srdečně všechny fanoušky, událost, která se plánuje v Mostě na přelomu července a srpna, a tou je český závod TCR Eastern Europe, v kterém budeme držet palce jak Adamu Koutovi, tak Jirkovi Zbožínkovi.
1: Poprosím ještě slovo na závěr.
2: Dovolte mi, abych všem popřál krásnou odpočinkovou dovolenou s hezkým počasím a přeju, aby se celková situace kolem nás sklidnila a měli jsme větší příležitost těšit se z života kolem nás.
1: Já vám děkuji za rozhovor. V dnešní Business Party se mnou hovořil produktový a marketingový manažer Hyundai Motor Czech, pan inženýr Marek Trešl. Ať se vám také daří, a nashledanou.
2: Děkuji a nashledanou.

0: Radio Bonton. Radio Bonton.
1: Náš svět promění se hned, když zapřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou slova,

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Na Bontonu u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Většina zemí podpořila Českem prosazovaný návrh, aby byla dočasná ochrana pro ukrajinské uprchlíky prodloužena i po roce 27, nicméně ale s omezením pro muže, na které se vztahuje branná povinnost. Tajvanská vláda slíbila zřídit nový fond ve výši 50 milionů eur s cílem podpořit větší tajvanské investice v České republice a také naopak. A odbory na úřadu vlády vyhlásili na pátek stávku. Stávkovat bude asi 60 pracovníků. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agent, které se mají převést ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. Teploměr dnes ukáže 16 až 21 stupňů Celsia, na východě až 23. V první půlce to bude spíše deštivé a oblačné počasí. Odpoledne budou srážky od západu ustávat, k večeru se potom může i vyjasnit.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Česká republika dál odmítá princip solidarity v migračním a azylovém paktu, který vstoupí v platnost 12. června. České informační systémy ale budou podle ministra Metnara připravené na zavedení opatření, která mají zvýšit bezpečnost občanů a kontrolu na hranicích. Dvě zásilky odpadů o celkové hmotnosti více než 50 tun zadrželi celníci v Plzeňském kraji. Oba náklady přepravovali polští dopravci, kteří nebyli schopni celníkům doložit legální a ekologicky bezpečné nakládání s odpadem. A Karolína Maňasová na mítinku v St. Peltenu dvakrát překonala letitý český rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 100 metrů. Nové maximum stanovila 22-letá sprinterka ve vítězném finále časem 11,1 sekundy. Dnes bude spíše v první půlce dne deštivo a také oblačno. Odpoledne budou srážky od západu ustávat. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů Celsia. Na východě Česka to může být až 23.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Na Bontonu u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Většina zemí podpořila Českem prosazovaný návrh, aby byla dočasná ochrana pro ukrajinské uprchlíky prodloužena i po roce 27, nicméně ale s omezením pro muže, na které se vztahuje branná povinnost. Tajvanská vláda slíbila zřídit nový fond ve výši 50 milionů eur s cílem podpořit větší tajvanské investice v České republice a také naopak. A odbory na úřadu vlády vyhlásili na pátek stávku. Stávkovat bude asi 60 pracovníků. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agent, které se mají převést ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. Teploměr dnes ukáže 16 až 21 stupňů Celsia, na východě až 23. V první půlce to bude spíše deštivé a oblačné počasí. Odpoledne budou srážky od západu ustávat, k večeru se potom může i vyjasnit.